Apka Dance Radia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radia a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu. Dance Radio. Dance Radio.

Dance Radio. Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio.

Plus. Ta nejlepší taneční muzika 24 hodin denně. Každý den non-stop na Dance Radio. Soutěže o volňásky na ty nejlepší mejdany a festiáky. Taneční shows od nejznámějších DJs a producentů. Aktuální informace ze světa taneční scény. To naladíš každý den od rána

0: jeho show Protokol. Každou středu večer exkluzivně na Dance Radio.
1: Hi, I'm Nicky Romero. You can listen to my show Protokol on Dance Radio.
0: Dance Radio. Dance Radio. Nicky Romero. Holandská superstar. A to nejzásadnější z elektro a Big Room House taneční scény. Ve středu v 8 večer. Dance Radio. Dance Radio.

Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andy Rudem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Sì, musica. Dance Radio.
1: Window kid.

0: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
1: Milovníci čokolády, nepropásněte čokoládový festival v Galerii Harfa. Tato mimořádně sladká událost nabídne mezinárodní prodejní stánky, ochutnávky specialit, kuchařské show i zónu pro děti. Čokoládový festival v Galerii Harfa od 16. do 18. října. Vstup je zdarma. Galerieharfa.cz.
2: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
3: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 27,90. Albert, dle srovnání k
5: 7.10. Hustý.
6: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
7: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Bavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami Domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v penny za 179,90.
9: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
10: Dance Radio. Dance Radio.

0: Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Peace Love Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 27,90. Albert, dle srovnání k 7.10.
2: Pomáháme s Europlazmou.
3: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
4: Obchodní centrum Nový Smíchov slaví 25 let. Oslavte to s námi ve čtvrtek 15. října. Čeká vás zábavný program, soutěže, dárky a speciální narozeninové slevy. A fanoušci Zrádců, pozor, dorazí Vojta Kotek, Markus Kruk i další známé tváře. Více na webu a sociálních sítích OC Nový Smíchov.
5: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
6: Dva McPops nestačí? Dobře. McDonald's nyní dostaneš třetí zdarma. Dej si svůj oblíbený mini koblížek McPops a k tomu zkus nové příchutě ovocná bomba a citron.
0: Dance Radio. Dance Radio.

0: tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v datártu.
1: Přímo vychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
0: A co je chytrárt?
1: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
0: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
2: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Bonavita mysli zapékané od 700 gramů v Bila klubu za 59,90 a aktivní kefír v Bila klubu za 21,90. Bila, to dobré začíná u nás.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Honza se rozhodl udělat něco, na co bude moct být pyšný. Začal se věnovat otužování. Koupil si ručník s nápisem Ledoborec, čepici a neoprenové boty.
6: To je ale zima. Jdu ven.
5: Naštěstí Honza našel další věc, na kterou může být pyšný. Začal investovat do své budoucnosti a teď nakupuje akcie a ETF u XTB. Respekt, Honzo. XTB, kde vaše peníze pracují.
7: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
8: Hojno. Růst vašeho podnikání je zaručen, když si vyberete ty správné partnery. Renault Kangoo, Trafic a Master jsou k dispozici ve více než 240 verzích. V motorizaci diesel nebo e-tech elektrický a s úložným prostorem až 17 kubických metrů. Nyní je ten správný čas na změnu. Objevte naši podzimní nabídku Renault. Užitkové vozy Renault již od 418 000 korun bez DPH. Více informací na business.renault.cz.
9: Zbláznili jste se?
10: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
11: Potřebuješ zimní pneumatiky? Mrkni na Allegro. Ať už máš sedan, SUV nebo dodávku, u nás si vybereš. Stačí zadat VIN kód a vyhledávač ti pomůže najít vhodné pneumatiky. Když pneu, tak Allegro.
12: Plaťte méně a zažijte pocit vítězství. S aplikací ClubCard ušetříte v průměru 5279 korun ročně. Využijte výhodné ClubCard ceny, peněžní poukázky, kupóny a zajímavé soutěže. Více na itesco.cz. Tesco, počítejte s námi.
13: Dance Radio. Dance Radio.

Sunny Forera, Becky Hill, Say Something, krásné, dobré středeční ráno, tady je Dance Radio 89 a 102,9 FM a přesně za 20 vteřin nám startuje středeční ranní fresh. Já jsem Andy Rout a přeju všem krásné a pohodové ráno z muziky. Mezi 7 a 8 nabídneme třeba The Magicians, Years and Years a Sunlight.

Těšit se můžete také na Offenbach a Fabich Dip It Low. A bude toho samozřejmě mnohem víc, tak krásné ráno, 7 hodin přesně na vteřinu teď a my jdeme na aktuální zprávy a taky na počasí. Česko má za sebou nejchladnější ráno tohoto týdne a také jedno z nejchladnějších rán dosavadního podzimu. Včera ráno teploty klesaly pod bod mrazu i ve velkých městech, a to hlavně na jihu a západě Čech. Nejchladněji bylo na Šumavě. Chytré spotřebiče by se mohly stát cílem nové generace škodlivého softwaru. Společnost Anthropic varuje před takzvanými AI červy, kteří by se dokázali vytvářet vlastní kopie a šířit se mezi zařízením připojeným k internetu. Menší modely umělé inteligence mohou podle jejich výzkumníků získat tuto schopnost už během několika měsíců. Na kuchyňské lince pomůže s vařením, v obýváku přehraje hudbu a na požádání ovládne kompatibilní světla nebo rolety. Apple představil HomeView, chytrý displej s umělou inteligencí, který podle obličeje rozpozná jednotlivé členy domácnosti a přizpůsobí se jim. Americký technologický gigant tak rozšiřuje svou nabídku o novou kategorii zařízení. V Česku se ale novinka zatím prodávat nebude. Počasí. Uprostřed pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou polojasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 17 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Legendární záležitostí otevíráme středeční ranní fresh na 89 a 102,9 FM The Magician Years and Years Sunlight. No a přátelé, já vám přeju krásné dobré ráno, máme tady středu, prostředek pracovního týdne, od teďka už to poběží k víkendu jenom rychleji. Dneska máme 14. října, svátek nám slaví Agáta, tak přejeme rozhodně všechno nejlepší, no a z muziky nabídneme jenom to nejlepší. Za chviličku už třeba novinka, která je v našem playlistu a je hodně zajímavá, Ned Slater DNA, pokud můžete, tak si to určitě dejte trošku z volume naplno, abyste tam nacítili veškeré ty elementy. Pak nás čeká taky Max Dean Rehab a nebo Offenbach společně s Fabichem Dip It Low. Tak užívejte středeční ráno s Dance Rádiem.
1: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
2: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Co si uvaříte, to si pěkně sníte. Penny nyní přináší moderní pánve, hrnce, pekáče i praktické spotřebiče. Rozpalte to nyní v kuchyni se slevou až 61%. Penny.
4: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
5: Milovníci čokolády, nepropásněte čokoládový festival v Galerii Harfa. Tato mimořádně sladká událost nabídne mezinárodní prodejní stánky, ochutnávky specialit, kuchařské show i zónu pro děti. Čokoládový festival v Galerii Harfa od 16. do 18. října. Vstup je zdarma. Galerieharfa.cz.
6: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
7: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
8: No jasně, z MND to jde.
7: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
9: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
10: Dance Radio. Dance Radio. Novinka.

0: Rádio na vlnách 89 a 102,9 FM, 7 hodin, 31 minut k tomu a my se teďkom budeme podívat na to, jak to dneska bude vypadat s počasím.
1: Počasí.
0: Uprostřed pracovního týdne to bude takové typické podzimní počasí. Čeká nás totiž polojasná oblačná obloha, denní odpolední maxima 17 stupňů, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Z muziky nabídneme za chviličku Bless Terman's Conditions, bude taky Metric, Gigi D'Agostino Beautiful, Artbat a nebo Immerset.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90 a slunečnicový olej Gustona litr s apkou pouze za 26,90. Albert, dle srovnání k 7.10.
2: Dance. Dance. Dance. Dance.

0: Dáváte si středeční den s rádio na vlnách 89 a 102,9 FM i Merced, The Last Time právě teďkon v našem éteru. No a přátelé, Spojeným státům americkým začíná docházet trpělivost s umělou inteligencí ohledně hudby. Amerika teďkon hodně zkoumá, co s tím, protože co se týče falešných streamů, tak se zjistilo, že, nebo ne zjistilo, ale Americe dochází trpělivost s tím, že to ukrajuje peníze hudebníkům a teď aktuálně zkoumají, co s tím. Více o tom povíme po 8 hodině, tak rozhodně držte vlnu s Dance Rádiem. Do té doby Antoine Clamaran, Let's Get Together, nebo taky Maduka, Every Time.
1: Apka Dance Rádia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Rádio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Rádio CZ. Dance Rádio CZ. Dance Rádio. Dance Rádio. Apka Dance Rádia a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Rádio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.
2: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová kýta kilo za 59,90 a gambrinus desítka půl litru ve skle za 12,90 do 20. října ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším, Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilní nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernečtok půl litru za 99,90 a kapsle Nescafé Dolce Gusto od dvou kusů 109,90 za kus pouze ve středu. Bila. To dobré začíná u nás.

Dáváte si středeční den s rádio na vlnách 89 a 102,9 FM. Maduk Everytime, velmi známá věc. Nejen tady u nás v našem éteru. No a nám se blíží na den s rádio 8 hodina ranní. Krásné ráno vám všem, co jste právě třeba teďkon naladili naše taneční vlny, tak doufám, že budete mít pohodovou středu, pohodový prostředek pracovního týdne. A mezi 8 a 9 budeme hrát dál tu nejlepší taneční muziku. Nora and Pure, Diving with Whales. Bude taky Billie Eilish, What Was I Made For, Hybrid Minds bootleg.

středoškoláci a vysokoškoláci podporovaní profesními organizacemi a levicovou opozicí opět protestovali v Paříži kvůli podfinancovanému školství. Před policií je vlastními těly bránila řada sestavená z učitelů doplněná rodiči. Naším jediným cílem dnes i v předchozích dnech je pomoci středoškolským studentům. Proto jsme vytvořili lidský řetěz a necháme se místo nich zmlátit raději my, protože jsou zde zcela z legitimních důvodů. Uvedli to jak rodiče, tak i učitelé. Třetina dospělých podle průzkumu využila v posledních měsících umělou inteligenci ke konzultaci duševního zdraví, mezi mladými to byla více než polovina. Na úvod odborné konference k tématu AI a duševního zdraví to uvedl premiér Andrej Babiš. Víkendové volby rozhodly o novém složení zastupitelstev více než 6 000 českých obcí a měst, obměňuje se i třetina Senátu. Proti hlasování před 4 lety vzrostly náklady o pětinu a přesáhly 1 000 000 Kč. Pokud by chtěl stát ušetřit, může zeštíhlit komise, sloučit okrsky nebo volby pořádat elektronicky. Počasí. Ve středu očekáváme převážně oblačnou polojasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 17 stupňům a bio poté ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Eat Everything, Terminology, Tell You What It Is, Eat Everything, Dose Disco Remix, právě teď v Féteru na 89 a 102,9 FM. 8 hodin, 14 minut k tomu, vy si i po 8 dáváte středeční ranní fresh, no a jdeme se teď podívat na tu americkou stránku věci, kteří Američané začali zkoumat roli botu a AI. Americký úřad pro autorská práva totiž otevřel veřejnou konzultaci o podvodech s hudebními streamy. Chce totiž slyšet umělce, labely, distributory a zároveň i platformy a získat tak podklady pro kongres, protože proč nás to zajímá? No, na mnoha službách se odměny rozdělují ze společného fondu podle podílu poslechu. Když někdo nafoukne ale čísla pomocí botu, tak vlastně bere část peněz hudbě, kterou si pouštějí skuteční fanoušci. Generativní umělá inteligence může podvodníkům dodat obrovské množství skladeb, na které falešné poslechy rozloží. Konzultace ale řeší spíš širší problém. Také klikací farmy, zneužitý účty anebo mírně upravené cizí tracky vydávané za vlastní. To si myslím, že je opravdu hodně velký problém. Falešná čísla mohou samozřejmě zkreslovat doporučování hudby, playlisty i rozhodování, kam vlastně jakoby vyrazit na turné. A vlastně úřad v Americe sbírá zkušenosti s odhalováním podvodů i návrhy na změnu rozdělování odměn. První připomínky lze podat do 23. listopadu 2026 a reakce do 21. prosince. Nový zákon zatím z toho nevznikne, ale jsou tady různý jakoby náměty pro to. To neplatí jenom pro Ameriku, ale vlastně Amerika se tím začala zabývat jako první a samozřejmě můžou se tam připojit lidi z celého světa, aby se s tím a tím začalo něco dělat, protože je opravdu hodně nefér, když někteří podvodníci vytvoří, dejme tomu, nějaký virální track, a který se sbírá několik poslechů a oni na tom inkasujou peníze, že jo? Tak samozřejmě to není úplně fér. A opět se dostáváme k diskuzi, jestli je v pořádku využívat umělou inteligenci převážně jako, jako toho hudebního producenta a ne jako nástroj, jako pomoc hudebním producentům. Já si myslím, a to, co tady tvrdím už několikrát, mělo by to zůstat vždy tak, že AI maximálně nějakým způsobem pomůže, nikoliv, že to udělá kompletně celý.
1: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
2: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
6: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
7: S mým hlasem mi pomohla AI. Paničci, máte doma nemocného mazlíčka a na pořádnou léčbu penízky nestačí? Tak poslouchejte. Penny vám podává pomocnou tlapku. Až do 17. listopadu můžete svého mazlíčka přihlásit na tlapkyhezkyčesky.cz a Penny vybraným mazlíčkům uhradí potřebnou veterinární péči. A zase bude hezky na tom světě. Tak pamatujte, tlapkyhezkyčesky.cz.

Dance Radio. Dance Radio.

Novinka v éteru Dance Radio na 89 a 102,9 FM. Tohleto byly Jason Status společně s Debbie Gone Too Far. Nicméně Jason Status právě teďkon vydali nové album Generic Everything, kde třeba hostují Skrillex nebo i Sims. Dále tam můžete najít třeba Jay Hush nebo i Rácha. Nová deska propojuje svůj drum and bass s dubstepem a brazilským funkem a rapem. Tak tohleto jsou nový Jason Status, zároveň novinka v našem éteru na 80.

0: Z jedničku, tedy mírnou zátěž. No a my jdeme dál hrát muziku Faithless, hity Robin Schulz, Alesso, Rui a nebo Clooney, to je další nálož tý nejlepší taneční muziky.
1: Dance Radio. Subtle flavors of my life are become bitter seeds and poison leaves without you. You represent what's true. I drain the color from the sky and turn blue without you. These arms like a purple.

0: Rui Feel Alright právě teď v éteru na 89 a 102,9 FM. 10 minut před 9 hodinou ranní, přátelé, my se blížíme k 9, kdy po 9 tady samozřejmě pro vás bude našlapaný program až do večerních hodin. Po 9 dopolední Drive Skate a odpolední show s Michaelem si a večer taky stálice našich pořadů, ze kterých bych vypíchnul určitě One Way Music podcast a našeho kolegy DJ Subgate, který startuje ve 22 hodin, tak na to rozhodně nezapomeňte. My do 9 hodiny si dáme třeba ještě Clooney, Marshmello anebo Artful Dodger.
1: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším, Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Hey yo, Trey. Time to get the party started all over again, baby. You know how we do.

Na Dance Radio se blíží 9. hodina raní. Artful Dodger, Romina Johnson, Moving Too Fast právě teďkon v našem éteru. Pár vteřin před 9. hodinou. Já se s vámi pomalu loučím. Mějte se krásně, popřeju vám a příjemný zbytek prostředku pracovního týdne a budu se na vás těšit zase zítra v 7 hodin ráno a po 9. už dopolední Drive Skatey. Loučí se Andy, mějte se krásně, ahoj. Česko má za sebou nejchladnější ráno tohoto týdne a také jedno z nejchladnějších rán dosavadního podzimu. Včera ráno teploty klesaly pod bod mrazu i ve velkých městech, a to hlavně na jihu a západě Čech. Nejchladněji bylo na Šumavě. Chytré spotřebiče by se mohly stát cílem nové generace škodlivého softwaru. Společnost Anthropic varuje před takzvanými AI červy, kteří by se dokázali vytvářet vlastní kopie a šířit se mezi zařízením připojeným k internetu. Menší modely umělé inteligence mohou podle jejich výzkumníků získat tuto schopnost už během několika měsíců. Na kuchyňské lince pomůže s vařením, v obýváku přehraje hudbu a na požádání ovládne kompatibilní světla nebo rolety. Apple představil HomeView, chytrý displej s umělou inteligencí, který podle obličeje rozpozná jednotlivé členy domácnosti a přizpůsobí se jim. Americký technologický gigant tak rozšiřuje svou nabídku o novou kategorii zařízení. V Česku se ale novinka zatím prodávat nebude. Počasí. Uprostřed pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou polojasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 17 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: přátelé, a Laurent Lamond a Feel Alive na frekvencích Dance Rádia vám přeji krásný, dobrý středeční ráno, startuje dopolední drive, a to mezi 9 a 12 hodinou, jak jinak než s Katie na Dance Rádiu, a my pokračujeme dál, vám přeji krásný, dobrý ráno a doufám taky, že už jste s náma, ať už ladíte třeba v autě, v práci, ve fitku, anebo kdekoliv jinde, tak i dneska do 12. hodiny toho pro vás budu mít opravdu hodně, nejenom nabitej playlist i spoustu novinek, ale probereme dnes opět spoustu zajímavých témat, bude to i trošku vtipný, věřím, že to bude i pro vás trošku interakce, že se zapojíte, no a určitě taky několik zajímavých pozvánek, který se týkají tohodle týdne, takže to všechno ještě mnohem víc na frekvencích Dance Rádia se dozvíte v průběhu celého dopoledne. Mimochodem máme dneska středu 14. října a svátek slaví Agáta, takže přejeme všechno nejlepší, hezký ráno.
1: Raň Fresh, nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Raní Fresh Dance Radio s NB.

0: tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je ranní fresh. 7 až 9 na Dance Radio.
1: Dance Radio. Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
2: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
3: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
4: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
3: A co je Chytrárt?
4: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
3: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
5: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
0: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
6: Zbláznili jste se?
7: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
8: Eva se rozhodla udělat něco, na co bude moc být pyšná. Začala se učit hrát na flétnu. O 6 měsíců později. Naštěstí Eva našla další věc, na kterou může být pyšná. Začala investovat do své budoucnosti a teď nakupuje akcie a ETF u XTB. Jen tak dál, Evo. XTB, kde vaše peníze pracují.
9: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
10: Rozpálenou výbavu do kuchyně teď pořídíte v Penny. A navíc v akci mozzarella Milkeria za 12,90 a mandarinky volné kilo za 24,90. Penny.
0: Dance Radio. Dance

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: 89 a 102.9 FM, přátelé, za náma band taky Maple a Danu Whitlow a Trippin. Na frekvencích Dance Radio my pokračujeme dál a doufám, že máte krásný ráno a přátelé, už za měsíc, už necelej, proběhne velká oslava a velká hudební událost, a to ve spojitosti s dvojicí hudebníků, producentů, a to bratři, kteří si říkají bratři. No a právě pánové oslaví krásný jubileum na hudební scéně. No a už 11.11. vyráží do Roxy, kdy tady oslaví 10 let na hudební scéně. No a myslím si, že to je určitě fajn. Prostě pokud máte rádi bratry, nebo pokud třeba neznáte bratry, tak jsou to dva týpci, kteří prostě hrají naživo, live elektroniku, převážně takový jako do techna, ale jako co se týká žánru, tak tam kombinují víc věcí. Mají tam bicí, syntezátory a za mě je to úplně top. No a právě bratři k oslavám 10 let, nejenom, že 11.11. oslaví tohleto krásný výročí v Roxy, ale zároveň i přináší fanouškům ještě čerstvou novinku. Ta se jmenuje Where to Stop. Pokud jste ještě neslyšeli, tak určitě doporučuji. Věřím, že i my je brzo nasadíme. A je to novinka, která 100% si myslím, že i zazní přímo naživo 11.11. Takže můj velký tip ode mě pro vás, Where to Stop. Pokud máte rádi sound bratrů, tak si to určitě dejte a věřím a doufám, že samozřejmě 11.11. dorazíte do Roxy, že si to nenecháte ujít, no a nebo kluky pak můžete vychytat kdekoliv jinde. Takže můj velký tip, no a my už pokračujeme za chviličku v našem éteru Don Diablo, dáme si Icy Cross, Calvin Harris a spoustu dalších melodií.
1: Obchodní centrum Nový Smíchov slaví 25 let. Oslavte to s námi ve čtvrtek 15. října. Čeká vás zábavný program, soutěže, dárky a speciální narozeninové slevy. A faninové slevy. A fanoušci zrádců, pozor, dorazí Vojta Kotek, Markus Kruk i další známí.

0: 89,109 FM, přesně to jsou frekvence, na kterých ladíte i dnešní středeční dopolední drive, a to s datem 14. října, a my už se pojďme podívat na novinky na drum and bassový scéně tady u nás v Česku. A taky možná pro vás bude velmi příjemným překvapením, že jeden z nejúspěšnějších festivalů našich, ale taky jeden z těch největších drum and bassových, a to Let It Roll, spouští novou videosérii na svých kanálech On The Roll, a to s DJkou a producentkou Beou. Přesně tak, tohleto je novinka, kterou můžete vidět nejenom v takových těch kratinkých shirts na Instači, ale také kompletní díly na YouTube, kdy vlastně DJka Bea se tady zaměřuje na zákulisí drum and bassový scény, představuje nejenom zajímavé osobnosti, který vytváří vizuální a produkční podobu tohoto žánru, ale vlastně taky se tam objeví lidé třeba, kteří stojí za festivalem Let It Roll a tak dále. Jedním z prvních hostů je art direktor, a to Jan Kšonček, takže pokud jste třeba zatím vůbec nezaregistrovali On The Roll, tak se to určitě dejte v takových mini pozvánkách na sociálních sítích Let It Roll, a potom v kompletní díl najdete na YouTube, takže určitě další věc, která může obohatit vaše skills a můžete se dozvědět další zajímavosti. Za chviličku už Milo, anebo taky Scream, to je muzika, kterou stíháme do 10. hodiny.
1: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas, tak přijďte najisto. Více na drmaxleky-napředpis.cz. Lékárny Dr. Max.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku, a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
3: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro víno Tarapaka od 2 kusů 99,90 za kus a slunečnicový olej Solmio za 29,90. Bila. To dobré začíná u nás.
5: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
6: Co se nej...

0: Cream, Ectogasm v Eteru Dance Rádia, máme 10. hodinu, my pokračujeme dál a už za malou chvíli to rozjedeme s Tujamou a Lose Control. No a nebude chybět ani Fred V a Hamza a Free Fall. Co se týká muziky, pokračujeme dál i co se týká dalších zajímavých témat, takže buďte s náma. Teď už Andy a nejčerstvější zprávy, krásný ráno. Dance Radio
1: News. Středoškoláci a vysokoškoláci podporovaní profesními organizacemi a levicovou opozicí opět protestovali v Paříži kvůli podfinancovanému školství. Před policií je vlastními těly bránila řada sestavená z učitelů doplněná rodiči. Naším jediným cílem dnes i v předchozích dnech je pomoci středoškolským studentům. Proto jsme vytvořili lidský řetěz a necháme se místo nich zmlátit raději my, protože jsou zde zcela z legitimních důvodů. Uvedli to jak rodiče, tak i učitelé. Třetina dospělých podle průzkumu využila v posledních měsících umělou inteligenci ke konzultaci duševního zdraví, mezi mladými to byla více než polovina. Na úvod odborné konference k tématu AI a duševního zdraví to uvedl premiér Andrej Babiš. Víkendové volby rozhodly o novém složení zastupitelstev více než 6 000 českých obcí a měst, obměňuje se i třetina Senátu. Proti hlasování před 4 lety vzrostly náklady o pětinu a přesáhly 1 000 000 Kč. Pokud by chtěl stát ušetřit, může zeštíhlit komise, sloučit okrsky nebo volby pořádat elektronicky. Počasí. Ve středu očekáváme převážně oblačnou polojasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 17 stupňům a bio poté ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio. Dance Radio.

0: Přátelé Tiesto a taky Olivia Sebastianelli, Don't Lose Your Head na frekvencích Dance Rádia. Máme 10.17, tak to vám ní čas, doufám, že jste s náma a máte příjemný středeční dopoledne, a to s datem 14. října, Katie s váma až do 12. hodiny. No a my už se pojďme podívat na takový současný trendy, který momentálně jako lidé mají, a souvisí to s návštěvou Ibizy. A prosím vás, je to zajímavý, protože fanoušci momentálně Ibizy teďka v posledních měsících nabrali na síle a docela se rozhodli, že prostě poletí na Ibizu pouze na 24 hodin. Přesně tak. Stále více lidí, raverů a návštěvníků jezdí na tenhle ten proslulej ostrov pouze na 24 hodin, kdy vlastně ráno přiletí, stráví tady den u vody, u moře nebo někde na nějakém sunsetu v beach clubu, pak celou noc protancují a pozor, hned ráno často z toho klubu nebo z mejdanu letí domů. Bez hotelu, bez ubytka, bez spánku a s jedním cílem dostat z toho jednoho dne a noci maximum. Často si lidé zvolí třeba konkrétní už mejdan a klub, že jedou za konkrétním interpretem na konkrétní rezidenci. No a právě tenhle ten trend výrazně vzrostl během letošního roku, kdy i na sociálních sítích, třeba i na TikToku a Instači, se objevují stovky videů typu mých 24 hodin na Ibize. A spoustu lidé samozřejmě tady sdílí svoje zážitky a tak dále. Tak přátelé, na druhou stranu se vůbec nedivím, protože pojďme si říct, že výlet na Ibize, byť i třeba 3 noci nebo týden, vás vyjde fakt docela raketu. Pokud teda samozřejmě byste to chtěli strávit jenom u moře, tak OK, ale pokud byste to chtěli strávit na mejdanech, tak opravdu si musíte připravit hodně větší částku. Takže vlastně v tomhle ohledu to jako chápu, že prostě člověk letí na den a na noc a prostě má spoustu zážitků a náklady tak nějak udrží v nějaký pohodový rovině. Takže za mě, proč ne?
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším, Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
5: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
6: No jasně, z MND to jde.
5: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
7: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
8: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 27,90. Albert, dle srovnání k
10: 7.10. Dance Radio.

a State of Mind na frekvencích Dance Rádia, přátelé, 10.38, aktuální čas. My pokračujeme dál a pojďme se dát menší rekapitulaci naší hitparády Dance Radio Chart, kterou mimochodem můžete ladit každý čtvrtek mezi 18. a 19. hodinou a stále taky můžete hlasovat na našem webu www.danceradio.cz a podpořit vaše oblíbence. A pojďme si zrekapitulovat nejlepší to top trojku z minulého týdne. Místo třetí, tak tady skončil Joa a James Carter a Don't Wake Us Up.

Raiders, Mac Mac, Break My Heart, tak to je další melodie, která je v hitparádě Dance Radio Chart a mimochodem skončila minulý týden na místě prvním. Pokud se třeba váš oblíbenec nenachází na té stupnici vítězů, tak určitě neleňte a pojďte ho podpořit na web. No a už zítra vás čeká další premiérový díl mezi 18. a 19. hodinou. Dance Radio. Dance Radio.

Romero a taky Volt, Stayed a Warriors v Eteru Dance Rádia. Doufám, že máte krásný středeční dopoledne. No a my už se mrkneme na videoset dne i tentokrát. I dneska pro vás budu mít zajímavý hudební tip, pokud samozřejmě máte rádi dobrou hudbu a taky skvělý vizuál a skvělý jako zážitek, co se týká po té videostránce, tak mám pro vás tip na skvělý liveko v podání Bob Moses, což je takový uskupení, které já mám strašně ráda, je to kombinace vlastně elektroniky, ale takový i jako poslechový kytár a melancholická hudba trošku. A Bob Moses, tak ti si dali nedávný liveko v rámci Red Rocks a musím teda říct, že tohleto video je jako fenomenální. Pokud samozřejmě jste dlouho neviděli a dlouho jste je neslyšeli naživo, tak si určitě tohle liveko dejte. A já teda nevím jak vy, ale Bob Moses patří mezi mý fakt oblíbence, takže určitě můj velký tip ode mě pro vás pro dnešek, Bob Moses live at Red Rocks. Je to 4 dny zpátky venku, oficiálně zveřejněno na jejich YouTube kanále, takže se to dejte, za chviličku taky přesdílím na našich sociálních sítích, takže určitě doporučuji.

Ocean, K-Motions a jejich Electricity na frekvencích Dance Rádia. Máme 2:11. No a otevíráme hodinu další s Churches, Hayley Williams a Buriats.

0: Dani Marsh a Leaves a One Love. Už ale jsou připraveny aktuální zprávy a počasí, pojďme na ně, jsme Dance Radio. Dance Radio News.
1: Česko má za sebou nejchladnější ráno tohoto týdne a také jedno z nejchladnějších rán dosavadního podzimu. Včera ráno teploty klesaly pod bod mrazu i ve velkých městech, a to hlavně na jihu a západě Čech. Nejchladněji bylo na Šumavě. Chytré spotřebiče by se mohly stát cílem nové generace škodlivého softwaru. Společnost Anthropic varuje před takzvanými AI červy, kteří by se dokázali vytvářet vlastní kopie a šířit se mezi zařízením připojeným k internetu. Menší modely umělé inteligence mohou podle jejich výzkumníků získat tuto schopnost už během několika měsíců. Na kuchyňské lince pomůže s vařením, v obýváku přehraje hudbu a na požádání ovládne kompatibilní světla nebo rolety. Apple představil HomeView, chytrý displej s umělou inteligencí, který podle obličeje rozpozná jednotlivé členy domácnosti a přizpůsobí se jim. Americký technologický gigant tak rozšiřuje svou nabídku o novou kategorii zařízení. V Česku se ale novinka zatím prodávat nebude. Počasí. Uprostřed pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou polojasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 17 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Přátelé, za náma velmi, velmi oblíbená kapela v Česku, a to Churches, a taky společně s Hayley Williams, která hrála a zazněla v tomto v této skladbě Buried. Taky připomínám, že Hayley Williams můžete znát, a to konkrétně z kapely Paramore, která samozřejmě, nebo ve který mám pocit, pořád působí, i když teda už jsem teda dlouho od Paramore nic neslyšela. Nicméně, pojďme se podívat na další novinky okolo hudby, který samozřejmě teda momentálně se řeší, a pojďme se podívat třeba i na úspěšného Johna Summita, který momentálně v těchto dnech potěšil všechny fanoušky, protože míří na evropské turné. A co to znamená, že nabídne spoustu zastávek v rámci svých nadcházících show a taky v řadě městech vystoupí. A to v rámci jeho Subtle Escape, kdy zavítá do 8 evropských měst. A znamená to tedy, že nejenom mine Evropu, ale také i Severní Ameriku a další místa. Takže pokud máte rádi Johna Summita, třeba jste ho slyšeli možná na Beats for Love nebo někde jinde, a třeba jste na něj neměli štěstí, tak doporučuji, protože rozhodně to bude stát za to. Bohužel teda Praze se tohle jméno vyhne, ale kde Johna Summita můžete vidět, je třeba už v Bruselu, třeba ho můžete vychytat v Berlíně, v Kolíně, taky v Curychu, v Paříži, a zakončí to svoje tour 27. února v legendární londýnský O2 aréně. To turné začíná 11. února v příštím roce, kdy nabídne několik zastávek, no a pak samozřejmě se vrhne na Ameriku. Tak přátelé, pokud Johna Summita máte rádi, tak určitě doporučuji a vyrazit třeba na něj do O2čka, jako proč ne? Dance Radio. House, trance,
1: techno, drum and bass, tech house. Ta nejlepší taneční muzika 24 hodin denně. Každý den non-stop na Dance Radio.

0: Rádio. Vytvořeno s použitím AI.
1: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
2: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
3: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
4: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
3: Dnes musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr
3: a rozšíříme
4: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
3: Ale je to na
4: vás. Váš názor?
5: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
6: Baví tě vylepšovat svoje auto? Pak mrkni na Allegro. V kategorii Automoto najdeš nářadí, značkové autodíly, pneumatiky a spoustu dalšího. Když tuning auta, tak Allegro.
7: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
8: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
9: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
10: Slyším, Datart nákupy?
9: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
10: To je mazec.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.

Přátelé, novinka Marsh Leaves a také One Love, nádherná věc v éteru Dance Rádia. Kulturní a party tipy jsou připraveny, pojďme se podívat, kam můžete vyrazit. Začneme

0: 10 hodin. Archa Plus, tak tady můžete si jít poslechnout Devil Wears Prada a další hosty dnes od 18 hodin. No a to není všechno, dnes třeba vás čeká taky Dohor, Nerost a Brána od 19 hodin v Sub-Zero. Rock Café nabídne skvělýho muzikanta Sean Koch od 20 hodin. No a v Roxy se můžete dneska rozloučit a to s kapelou Midi Poslední hurá a je to jejich poslední koncert před velkou hudební pauzou. Dneska v Roxy ještě jednou 7:30 večerní. Těšit se můžete dnes v Meat Factory na Forest Dre a Star 51 od 20 hodin. No a další tip poputuje do kafe v lese na Cindy Marsou dneska v podvečer od 19 hodin. No a posledními tipy bude taky Techno Night, Nika 77 a hosté od 20 hodin v Krosu. A těšit se můžete třeba dnes v Bar Krymský, Scratch, dneska s Pepsen, DJ Affect, Vinyl Only Set od 21 hodin. No a úplně poslední tip dnes poputuje do Twist Baru Jaxen od 21 hodin. Tolik tipy, kde se co děje, bude toho opravdu hodně.
1: Dance Radio. Dance Radio.
2: We're going to dance. We're going to dance. We're going to dance. And have some fun.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: A tak Big Pig, I Don't Wanna Hurt You na frekvencích Dance Radio. Tak to je další melodie, která nesměla chybět. No a další melodie vás taky čekají. Do 12. hodiny ještě 100% Diplo, John Summit. Pak už zprávy a počasí v celou dneska odpoledne se na vás těší kolega Mikey mezi 14. a 18. hodinou. No a rozhodně v podvečer a večer vás čekají naše pravidelné pořady. Třeba Nicky Romero, Oliver Heldens, taky Subgate a One Way Music Podcast, anebo Joris Vorn. Tak si to moc užijte, mějte úspěšný den, mějte hezký den a já se na vás budu opět těšit zítra mezi 9. a 12. hodinou. Mějte se hezky.
1: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu, Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz, jednička na trhu letenek.
2: Pomáháme s Europlasmou.
3: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlasmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlasma.cz.
4: Obchodní centrum Nový Smíchov slaví 25 let. Oslavte to s námi ve čtvrtek 15. října. Čeká vás zábavný program, soutěže, dárky a speciální narozeninové slevy. A fanoušci Zrádců, pozor, dorazí Vojta Kotek, Markus Kruk i další známé tváře. Více na webu a sociálních sítích OC Nový Smíchov.

Středoškoláci a vysokoškoláci podporovaní profesními organizacemi a levicovou opozicí opět protestovali v Paříži kvůli podfinancovanému školství. Před policií je vlastními těly bránila řada sestavená z učitelů doplněná rodiči. Naším jediným cílem dnes i v předchozích dnech je pomoci středoškolským studentům. Proto jsme vytvořili lidský řetěz a necháme se místo nich zmlátit raději my, protože jsou zde zcela z legitimních důvodů. Uvedli to jak rodiče, tak i učitelé. Třetina dospělých podle průzkumu využila v posledních měsících umělou inteligenci ke konzultaci duševního zdraví, mezi mladými to byla více než polovina. Na úvod odborné konference k tématu AI a duševního zdraví to uvedl premiér Andrej Babiš. Víkendové volby rozhodly o novém složení zastupitelstev více než 6 000 českých obcí a měst. Obměňuje se i třetina Senátu. Proti hlasování před 4 lety vzrostly náklady o pětinu a přesáhly 1 000 000 000 korun. Pokud by chtěl stát ušetřit, může zeštíhlit komise, sloučit okrsky nebo volby pořádat elektronicky. Počasí. Ve středu očekáváme převážně oblačnou polojasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 17 stupňům a bio poté ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
1: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
4: Zbláznili jste se?
5: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
6: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
8: No jasně, z MND to jde.
7: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
9: Dva McPops nestačí? Dobře, v McDonald's nyní dostaneš třetí zdarma. Dej si svůj oblíbený mini koblížek McPops a k tomu zkus nové příchutě ovocná bomba a citron.
10: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
11: Dance Radio. Dance Radio.

Česko má za sebou nejchladnější ráno tohoto týdne a také jedno z nejchladnějších rán dosavadního podzimu. Včera ráno teploty klesaly pod bod mrazu i ve velkých městech, a to hlavně na jihu a západě Čech. Nejchladněji bylo na Šumavě. Chytré spotřebiče by se mohly stát cílem nové generace škodlivého softwaru. Společnost Anthropic varuje před takzvanými AI červy, kteří by se dokázali vytvářet vlastní kopie a šířit se mezi zařízením připojeným k internetu. Menší modely umělé inteligence mohou podle jejich výzkumníků získat tuto schopnost už během několika měsíců. Na kuchyňské lince pomůže s vařením, v obýváku přehraje hudbu a na požádání ovládne kompatibilní světla nebo rolety. Apple představil HomeView, chytrý displej s umělou inteligencí, který podle obličeje rozpozná jednotlivé členy domácnosti a přizpůsobí se jim. Americký technologický gigant tak rozšiřuje svou nabídku o novou kategorii zařízení. V Česku se ale novinka zatím prodávat nebude. Počasí. Uprostřed pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou polojasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 17 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
3: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
4: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
5: Chceš si na podzim vyšperkovat svoje auto? Připrav ho na sezónu s Allegro. Na jednom místě najdeš autokosmetiku a vše pro péči o tvoje auto za skvělé ceny. Když autokosmetika, tak Allegro.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert, dle srovnání k 7.10.
7: Dance Radio.

New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.

0: Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.
1: Scooter. W&W.

Středoškoláci a vysokoškoláci podporovaní profesními organizacemi a levicovou opozicí opět protestovali v Paříži kvůli podfinancovanému školství. Před policií je vlastními těly bránila řada sestavená z učitelů doplněná rodiči. Naším jediným cílem dnes i v předchozích dnech je pomoci středoškolským studentům. Proto jsme vytvořili lidský řetěz a necháme se místo nich zmlátit raději my, protože jsou zde zcela z legitimních důvodů. Uvedli to jak rodiče, tak i učitelé. Třetina dospělých podle průzkumu využila v posledních měsících umělou inteligenci ke konzultaci duševního zdraví, mezi mladými to byla více než polovina. Na úvod odborné konference k tématu AI a duševního zdraví to uvedl premiér Andrej Babiš. Víkendové volby rozhodly o novém složení zastupitelstev více než 6000 českých obcí a měst, obměňuje se i třetina Senátu. Proti hlasování před 4 lety vzrostly náklady o pětinu a přesáhly miliardu korun. Pokud by chtěl stát ušetřit, může zeštíhlit komise, sloučit okrsky nebo volby pořádat elektronicky. Počasí. Ve středu očekáváme převážně oblačnou polojasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 17 stupňům a bio poté ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio.

0: Jsme Dance Radio, krásný odpoledne, s váma opět Michael C. Dnes do 18. budu servírovat nejlepší taneční muziku. Podíváme se taky na jednu velkou očekávanou party, která se bude konat v Praze. Probereme Davida Guettu, protože ten znovu vyhrál DJ Mag Top 100. A to 100% není všechno. Nejlepší playlist vždycky naleznete na danceradio.cz nebo taky v naší aplikaci, ať vám nic neuteče. Do uší další muzika, pojďme na to.
1: Ty nejlepší shows z našich studií.
2: Dance Radio.
3: True, peace, love, acid.
1: Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci.
2: Dance Radio.
1: Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio.
2: Dance Radio.
4: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
5: Přímo bychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
4: A co je chytrárt?
5: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
4: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
6: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
7: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
8: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
9: Kdo spoří, má za 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4000 korun. UniCredit Bank.
10: Štěpán dostal přidáno a chtěl udělat něco, na co bude moct být pyšný. Investoval do ročního členství ve fitku, shakeru a 3 kompletů sportovního oblečení. První den si udělal selfie v zrcadle a do fitka už se nikdy nevrátil. Naštěstí Štěpán našel další věc, na kterou může být pyšný. Začal investovat do své budoucnosti a teď nakupuje akcie a ETF u XTB. Dobrá práce, Štěpáne. XTB, kde vaše peníze pracují.
11: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
2: Dance Radio. Dance Radio.

0: Tady je Dance Radio a nejlepší taneční muzika. David Guetta to dokázal znovu. V anketě DJ Mag Top 100 2026 znovu uzmul první místo a jako první DJ v historii má na kontě 6 vítězství. Korunu převzal na Ibize v klubu Universe, kde triumf oslavil svým setem. Francouzská legenda tak po dalším nabitým roce přidává rekord, který bude těžký překonat. David Guetta ovládl hlasování poprvé v roce 2011 a pak přidal triumfy v roce 2020, 21, 23 a 25. Letošní šestý titul ho posunul před Martina Garrixe a Armina van Burena, kteří mají 5 vítězství. Velký překvapení je pro mě třeba DJ Tiesto, který měl úplně úžasný rok a umístil se až je ve 3. desítce. Od nás další muzika, jsme Dance Radio.
1: Dance Radio. Dance Radio.

0: Hrajeme parádní taneční playlist. V celou tu budou zprávy a Andy Road a přesně ve stejný čas skončí hlasování do hitparády Dance Radio Chart, takže rozhodně ještě máte čas ovlivnit zítřejší kolo. Třeba dejte hlas třem novinkám KNYY, Jason Status a Hugel a nastupních vítězů minulý týden Joa James Carter, na trojce Martin Garrix s YouTube brali stříbro a Beck Raiders a Mac byli na prvním místě. Uvidíme, jak to dopadne zítra. Po 18. vy tedy pořád můžete ještě odevzdávat svoje volby u nás na webovkách. Teď už další muzika, jsme Dance Radio.
1: Obchodní centrum Nový Smíchov slaví 25 let. Oslavte to s námi ve čtvrtek 15. října. Čeká vás zábavný program, soutěže, dárky a speciální narozeninové slevy. A fanoušci Zrádců, pozor, dorazí Vojta Kotek, Markus Kruk i další známé tváře. Více na webu a sociálních sítích OC Nový Smíchov.
2: Pomáháme s Europlazmou.
3: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropoli Zličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
4: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.

Česko má za sebou nejchladnější ráno tohoto týdne a také jedno z nejchladnějších rán dosavadního podzimu. Včera ráno teploty klesaly pod bod mrazu i ve velkých městech, a to hlavně na jihu a západě Čech. Nejchladněji bylo na Šumavě. Chytré spotřebiče by se mohly stát cílem nové generace škodlivého softwaru. Společnost Anthropic varuje před takzvanými AI červy, kteří by se dokázali vytvářet vlastní kopie a šířit se mezi zařízením připojeným k internetu. Menší modely umělé inteligence mohou podle jejich výzkumníků získat tuto schopnost už během několika měsíců. Na kuchyňské lince pomůže s vařením, v obýváku přehraje hudbu a na požádání ovládne kompatibilní světla nebo rolety. Apple představil HomeView, chytrý displej s umělou inteligencí, který podle obličeje rozpozná jednotlivé členy domácnosti a přizpůsobí se jim. Americký technologický gigant tak rozšiřuje svou nabídku o novou kategorii zařízení. V Česku se ale novinka zatím prodávat nebude. Počasí. Uprostřed pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou polojasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 17 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance.

0: Hrajeme parádní taneční playlist. Dimitri Vegas, Kašmír, Morton a taky Rehab. Během jediného večera v Praze. Ano, The Sound Chapter, to je velký večírek 27. listopadu v O2 aréně. House Magazine CZ Records patří mezi podporovatele. Já můžu prozradit, že na tomhletom eventu se představím jako warm-up DJ, takže opět po roce v O2 aréně a těším se na všechny 27.11. Víc informací samozřejmě někdy ještě dodáme a vy si je případně naleznete online. Teď další muzika. Jsme Dance Radio.
1: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
3: Milovníci čokolády, nepropásněte čokoládový festival v Galerii Harfa. Tato mimořádně sladká událost nabídne mezinárodní prodejní stánky, ochutnávky specialit, kuchařské show i zónu pro děti. Čokoládový festival v Galerii Harfa od 16. do 18. října. Vstup je zdarma. Galerieharfa.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Zbláznili jste se?
6: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
7: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 27,90. Albert, dle srovnání k 7.10.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Dance Radio. Dance Radio.

Tady je Dance Radio, hrajeme skvělou taneční muziku. Davida Guettu už jsme dneska probírali, teď se ovšem ohlédneme za jeho kariéru, protože ten má za sebou 4 dekády už skvělý DJský cesty. Letošní program u něj ale i po těch letech rozhodně nepřipomíná odpočinek. Znovu se spojil s Afrojackem a taky CEO na Awake Tonight, s Martinem Horgerem rozjel projekt Man Machine a s Mortnem dál rozvíjí Future Rave. Právě tohle střídání velkých melodií a klubové energie na něm fanoušky aktuálně prý nejvíc baví a byl to i důvod, proč pro něj hlasovali v letošním anketě DJ Mag Top 100. Od nás další taneční výběr přímo do vašich uší. Jsme Dance Radio.

0: hrajeme skvělou taneční muziku. A v celou tu bude Andy a další zprávy. Co probereme po 16. Určitě propadák. Film Digger s Tomem Cruisem. A mám pro vás i nějaký knižní tip, protože vyšel nový román britského prozaika Iana McEwena. Co můžeme vědět? O co tam jde? Počkejte si na to. Do té doby další taneční playlist. Všechno najdete na danceradio.cz nebo v naší aplikaci. Tam uvidíte i večerní program a že dnes bude stát za to. Třeba Nicky Romero, Oliver Heldens, DJ Subgate a jeho host Tokátko nebo Joris Warren. Jdeme znovu hrát na Dance Radio.
1: Získejte 30 dárků za 30 dní v aplikaci Clubcard. Každý den na vás čeká nové překvapení a šance vyhrát skvělé ceny. Stáhněte si aplikaci Clubcard a zapojte se do soutěže do 29. října. Tesco, počítejte s námi.
2: Renault. Růst vašeho podnikání je zaručen, když si vyberete ty správné partnery. Renault Kangoo, Trafic a Master jsou k dispozici ve více než 240 verzích. V motorizaci diesel nebo e-tech elektrický a s úložným prostorem až 17 kubických metrů. Nyní je ten správný čas na změnu. Objevte naši podzimní nabídku Renault. Užitkové vozy Renault již od 418 000 korun bez DPH. Více informací na business.renault.cz.
3: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
6: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte na jisto. Více na drmaxleky.cz. Lékárny Dr. Max.
7: Co se nejlíp hodí?

0: O novém autě. Napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
1: Dance Radio. Dance Radio.

středoškoláci a vysokoškoláci podporovaní profesními organizacemi a levicovou opozicí opět protestovali v Paříži kvůli podfinancovanému školství. Před policií je vlastními těly bránila řada sestavená z učitelů doplněná rodiči. Naším jediným cílem dnes i v předchozích dnech je pomoci středoškolským studentům. Proto jsme vytvořili lidský řetěz a necháme se místo nich zmlátit raději my, protože jsou zde zcela z legitimních důvodů. Uvedli to jak rodiče, tak i učitelé. Třetina dospělých podle průzkumu využila v posledních měsících umělou inteligenci ke konzultaci duševního zdraví, mezi mladými to byla více než polovina. Na úvod odborné konference k tématu AI a duševního zdraví to uvedl v premiér Andrej Babiš. Víkendové volby rozhodly o novém složení zastupitelstev více než 6000 českých obcí a měst, obměňuje se i třetina senátu. Proti hlasování před 4 lety vzrostly náklady o pětinu a přesáhly miliardu korun. Pokud by chtěl stát ušetřit, může zeštíhlit komise, sloučit okrsky nebo volby pořádat elektronicky. Počasí. Ve středu očekáváme převážně oblačnou polojasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 17 stupňům a bio poté ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Skvělý odpoledne, tady je Dance Radio. O minulém víkendu v amerických kinech opravdu propadnul film Digger s Tomem Cruisem, když při rozpočtu 180 megadolarů utržil pouhých 8. V recenzích jednoho z nejtajemnějších filmů roku je navíc zakázaný psát cokoliv bližšího o ději. Navíc dalších 100 milionů cca mohl stát marketing. Takovejhle propadák Cruisova hvězdná kariéra zahájená hitem Top Gun rozhodně nepamatuje. Teď už další playlist, jsme Dance Radio.
1: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
2: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Milovníci čokolády, nepropásněte čokoládový festival v Galerii Harfa. Tato mimořádně sladká událost nabídne mezinárodní prodejní stánky, ochutnávky specialit, kuchařské show i zónu pro děti. Čokoládový festival v Galerii Harfa od 16. do 18. října. Vstup je zdarma. Galerieharfa.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert, dle srovnání k 7.10.
8: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
9: Přímo by chytrálí. S Chytrártem jsme ušetřili.
8: A co je Chytrárt?
9: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
8: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
10: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
11: Dance Radio. Dance Radio.

0: Tady je nejlepší taneční muzika, my jsme Dance Radio Playlist. Na webu nebo v aplikaci danceradio.cz vyšel nový román britského prozaika Iana McEwena. Jmenuje se Co můžeme vědět. Jde o dystopickou, ale taky překvapivě optimistickou vizi Anglie po klimatické zkáze a potopě Evropy. V knize převládá naděje, že umění i věda mohou pomoct vytvořit lepší svět. Tolik tip pro vás, kéž by to takhle vypadalo i ve skutečnosti. Tedy minimálně s tou nadějí. Od nás další muzika. Jsme Dance Radio. Já Michael C.
1: Dance Radio. Dance Radio.

0: Tady jeden z rádio nejlepší taneční playlist přímo pro vás hraje pochopitelně z 89 či 120,9 FM nebo online non-stop. Na webu najdete playák a taky pořadí hitparády Dance Radio Chart, v aplikaci navíc večerní program a k tomu poslech Dance Radia úplně odkudkoliv i ze zahraničí, pokud máte internet. Po 17. se podíváme na rekordní sucho, který ovšem láká fotografy v České republice. Počkejte si a dejte si do uší další taneční beat.
1: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
2: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
3: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
4: Plaťte méně a zažijte pocit vítězství. S aplikací Clubcard ušetříte v průměru 5279 korun ročně. Využijte výhodné Clubcard ceny, peněžní poukázky, kupony a zajímavé soutěže. Více na itesco.cz. Tesco, počítejte s námi.
5: Hledáš cenově dostupné autodoplňky? Najdeš je na Allegro. V kategorii Automoto si vybereš ze široké nabídky součástek, filtrů či olejů. Podzim tě tak nezaskočí ani za volantem. Když příslušenství do auta, tak Allegro.
6: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
7: Je, to Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
8: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.

Česko má za sebou nejchladnější ráno tohoto týdne a také jedno z nejchladnějších rán dosavadního podzimu. Včera ráno teploty klesaly pod bod mrazu i ve velkých městech, a to hlavně na jihu a západě Čech. Nejchladněji bylo na Šumavě. Chytré spotřebiče by se mohly stát cílem nové generace škodlivého softwaru. Společnost Anthropic varuje před takzvanými AI červy, kteří by se dokázali vytvářet vlastní kopie a šířit se mezi zařízením připojeným k internetu. Menší modely umělé inteligence mohou podle jejich výzkumníků získat tuto schopnost už během několika měsíců. Na kuchyňské lince pomůže s vařením, v obýváku přehraje hudbu a na požádání ovládne kompatibilní světla nebo rolety. Apple představil HomeView, chytrý displej s umělou inteligencí, který podle obličeje rozpozná jednotlivé členy domácnosti a přizpůsobí se jim. Americký technologický gigant tak rozšiřuje svou nabídku o novou kategorii zařízení. V Česku se ale novinka zatím prodávat nebude. Počasí. Uprostřed pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou polojasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 17 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Jsme Dance Radio, hrajeme parádní taneční music. Rekordní sucho letos nabízí i příležitost pro fotografy pořídit nevšední snímky a záběry. Platí to i pro obrázky původního toku Vltavy, patrného pod nízkou hladinou jihočeské nádrže Lipno. Koryto v tomto místě svým tvarem připomíná srdce. A srdce Vltavy je opravdu lákavá věc. Jde o původní koryto řeky, který se vytvořil na hornoplánských loukách ještě před napuštěním Lipenské vodní nádrže. Případně pohledejte, je to zajímavý pohled. Lipenská nádrž je aktuálně zaplněná už jenom z poloviny a každý den klesá hladina o několik centimetrů. Uvidíme, co s tím udělají další očekávaný deště, teď už ale další dance music.
1: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drmax.cz/soutěž.
2: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
3: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
2: Dnes musíte vybrat.
3: Mám tady pro vás předvýběr a
2: rozšíříme
3: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
2: Ale je to na
3: vás. Váš názor?
4: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Honza se rozhodl udělat něco, na co bude moct být pyšný. Začal se věnovat otužování. Koupil si ručník s nápisem Ledoborec, čepici a neoprenové boty.
8: To je ale zima. Jdu ven.
7: Naštěstí Honza našel další věc, na kterou může být pyšný. Začal investovat do své budoucnosti a teď nakupuje akcie a ETF u XTB. Respekt, Honzo. XTB, kde vaše peníze pracují.
9: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
10: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
11: No jasně, z MND to jde.
10: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND. Dodavatel elektřiny a plynu.
12: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
13: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
1: Dance Radio. Dance Radio.

0: My jsme den z rády hrajeme parádní taneční playlist. Už tenhle ten pátek vystoupím v pražském klubu Roxy, kam se opravdu hodně těším, protože budu moct uzavřít v closing setu party po Du Camelfat, což jsou moji oblíbenci a já se teda pečlivě připravuju. Roxy, tenhle ten večer bude velký, Camelfat, tenhle ten pátek. Warm-up bude mít na starosti Blackout. Podrobnosti budu samozřejmě sdílet u mě na Instači, kde mě naleznete jako Michael C. Teď už další taneční muzika. My jsme Dance Radio. Tady to máte přímo pro vás.
1: Dance Radio. Dance Radio.

0: Taneční odpoledne končí, ovšem vy samozřejmě nikam neodcházejte, protože nejlepší muzika tu pro vás bude non-stop. Přesně jak jste zvyklí, dnešní večerní program tomu bude opět napovídat. Ve středu čekejte Enhanced Sessions Nickyho Romera, Olivera Heldense, DJ Subgatea a taky Jorise Warna. Mimochodem u Subgatea čekejte DJ Tokátka. Vyberte si, já tu budu opět zítra i s hitparádou Dance Radio Chart.
1: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: Zbavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami Domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 179,90.
3: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernečtok půl litru za 99,90 a kapsle Nescafé Dolce Gusto od dvou kusů 109,90 za kus pouze ve středu. Bila, to dobré začíná u nás.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 27,90. Albert, dle srovnání k 7.10.
1: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
2: Eva se rozhodla udělat něco, na co bude moct být pyšná. Začala se učit hrát na flétnu. O 6 měsíců později. Naštěstí Eva našla další věc, na kterou může být pyšná. Začala investovat do své budoucnosti a teď nakupuje akcie a ETF u XTB. Jen tak dál, Evo. XTB, kde vaše peníze pracují.
3: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
4: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90 a slunečnicový olej Gustona litr s apkou pouze za 26,90. Albert, dle srovnání k 7.10.
6: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
7: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
8: Dance Radio. Dance Radio.
9: Live from the Enhanced Studios in London.

0: Well, a massive thanks to Dosen for taking over this week's guest mix to celebrate his new remix of Matt Fax and Boxer's classic Higher on Colour Royce. I'll be back same time, same place next week with LGU joining me live in the studio. Until then, look after yourselves, and I'll see you next time for episode 867 of Enhanced Sessions.
1: For more Enhanced Sessions, head to the Enhanced Music YouTube channel.
2: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert, dle srovnání k 7.10.
4: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu, Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz, jednička na trhu letenek.
5: Pomáháme s Europlasmou.
6: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlasmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlasma.cz.
7: Obchodní centrum Nový Smíchov slaví 25 let. Oslavte to s námi ve čtvrtek 15. října. Čeká vás zábavný program, soutěže, dárky a speciální narozeninové slevy. A fanoušci Zrádců, pozor, dorazí Vojta Kotek, Markus Kruk i další známé tváře. Více na webu a sociálních sítích OC Nový Smíchov.

Desátá večerní odbyla. One Way Music Radio Show společně se mnou se Subgatem je opět po týdnu zde na vlnách Dance Rádia, no a vy si ji můžete užít, jak se sluší a patří. Dnešním hostem bude, řekněme, dnes už legenda, DJ a věhlasný to promotér Tokátko. Dáme si jeho set ze Summer Boat Party a vrátíme se tak do teplých letních slunných dní. Samozřejmě si řekneme, kde tenhle ten Šikula vystupuje v nejbližší době. Řekneme se i to, kde my se můžeme potkat, ale hlavně to bude o skvělý muzice, kterou nám v tuhletu chvíli otevírá záležitost od Mattia L. s názvem Folia v remixu od Nox Umbra, tedy od mojí maličkosti a kolegy Tomase Syna. Tato věc vyšla na Tron Room Records a vy si ji můžete dát právě teď. One way. One way music.

0: One Way Music Radio Show.
1: Otvírák dnešní One Way Music Radio Show právě dohrál. Pokud se líbí, není nic jednoduššího se mrknout například na Beatport nebo Spotify a třeba vám zpříjemní den a nebo vám rozšíří repertoár. My se teďka pojďme přemístit k našemu ctěnému hostu, kterým je Tokátko, můj dlouholetý spolupracovník v Radosti FX a nebo v dnes již legendárním Toastru. Velký to bohem, který nepolevuje ani na Prahu 40 a bídat a slýchat ho můžete na různých venues, a to nejenom u nás, ale taky například v Německu. Samozřejmě v dnešních, nebo respektive v současnosti působí co by dramaturg a produkční Radosti FX. V minulosti jste ho mohli zastihnout na obdobné pozici v renomovaném to Duplexu, kde stále vystupuje, a určitě není nic jednoduššího, než se podívat na jeho velice vtipné a zároveň informativní sociální sítě, ať už je to Instagram nebo Facebook, kam kromě muziky dává třeba dobrý tipy, kde si dát pivo, kde si dát kafe a nebo na jaký film se podívat. Tomu ostatně vydrželo více jak 20 let, co Facebook funguje. My si dáme jeho příjemný to set z plavby z eventu Summerboat, kde se hudebně ponoříme do krásných houseových to rytmů. Já jsem Subgate, posloucháte One Way Music Radio Show.
0: This is One Way Music Radio Show.

0: are listening to One Way Music Radio Show.
1: Doufám, že dnešní hudební host Tokátko se vám líbí, mě osobně určitě ano. Prozradím to, že my se společně s Tokátkem po nějakým čase potkáme 26.12. nemýlim-li se v Radosti FX. Stejná sestava jako na loňský vánoční tancovačce, která byla opravdu boží, takže určitě doporučuji si udělat krásný výlet do Prahy, pokud nejste z metropole, a dát si fajnovou vánoční besídku společně s námi, s těmi možná služebně trošku staršími, ale mejdan to bude jako řemen. Určitě mrkněte, jak už jsem zmínil, na jeho socky, kde se dozvíte, v jaký destinaci hraje třeba tenhle ten víkend a co plánuje. A jakože toho neplánuje určitě málo, v budoucnosti se můžete dočkat i jeho zajímavého nového eventu potažmo konceptu, tak kdo se bude pídit, tak se dozví více do informací. My jdeme zpátky k muzice. This is One Way Music.

Zlín, tváří se, že bych měl vyrazit na začátku prosince i do Amsterdamu, takže na tyhle ty zajímavý venues se moc těším. Můžete se těšit i na nějakou zajímavou muziku v podobě releaseů a určitě, pokud jste věrnými posluchači, tak samozřejmě každotýdenní One Way Music Radio Show tady na vlnách Dance Rádia ve středu po 22. hodině. Pomalu, ale jistě jdeme do finále s dnešním hudebním hostem, kterým je Mr. Tokátko. This is One Way Music Radio Show.

Finále, nebo skoro finále dnešní One Way Music Radio Show je tady. To Kátko nám připravil krásnou hudební procházku středečním pozdním to večerem. Mrkněte na jeho socky, jak už jsem zmínil, užijte si zbytek pracovního týdne, užijte si samozřejmě víkend a zase za týden tady na Vlnách Dance Rádia. Čau. You are listening to One Way Music Radio Show.

0: Ty nejlepší shows z našich studií.
1: Dance Radio. True peace, love, acid.
0: Climax, Club Mix, Rave on Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci.
1: Dance Radio.
0: Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nej z drum and bassu v Rave on Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio.
1: Dance Radio.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

Radio.